0: Záhorácke rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhorácke rádio na západe Slovenska.

0: Vstávajte!
1: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhoracké rádio.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.

0: 9 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio.
0: Československé hity.
1: Československé hity.
0: Slovensko-české hity. Slovenské a české hity.
3: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.

0: 10 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.

0: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
1: Slunko na podluží jemne ťuká na okénka spáčů. Pak spolu s písničkou a vlídnou rosou šťastných rán utěšují srdce lidu modlitbou nové naděje. Vždy tam, v mlách mnohdy krvavých a bolavých, píseň vlídná den tuší. Chceš poděkovat pohlazením, ale nikdy nevíš, kolik lásky a úcty vtěsnáš na svou dlaň. Píseň čeká a pomůže vždy. Chceš poděkovat mamince, žitným klasům za chleba, rodné zemi, ale sám to neuspíváš. Sama příroda však ví, že to nejkrásnější vyznání najdeš vždy ve zpěvu ve dvou, vždyť on a ona patří k sobě. Pak se zpívá v pokoře a láska je v té muzice tak veliká, až se zem otevírá. Vždyť se našli ti dva, co mají modré nebe v sobě a zpívají, až se i slunko usmívá. A v bezesných nocích často uslyšíte slovy nezdělitelné. Kdo asi posílá ty nádherné melodie až ke hvězdám? Za tu pěknost myšlenky v muzice i sedmikráska mlčí a je jí dobře.

dělal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

čistič, karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stírače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruku, dobrý zrak, lekárničku, peníze,

0: 19 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
0: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
1: Folk scéna.

táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání

jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesmí.

posílal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hofu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má, musíš znát volant, brzdy.

karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stírače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruku, dobrý zrak, lekárničku, peníze na

0: Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfu.
1: Jsme první. Hráme pre vás. Prvý na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.